0: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
2: Byly 3 hodiny.
3: Posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
0: Rádio Hej. Rádio Hej.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej.

0: night.
1: Hey, hey! Rádio Hey.
2: Perfektná muzika.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne...

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 8 hodin.
2: Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey. Radio Hey.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Vítám vás při poslechu dalšího dílu Hudební výročí. Od mikrofonu vás zdraví Tomáš a my se dneska společně podíváme na to, co se odehrálo v minulosti v 41. týdnu. Takže jdeme na to.

Jdeme se kouknout na první den našeho kalendária. 8. října roku 1945 se narodil Ray Ryer, kytarista kapely Procol Harum, a roku 1987 si 3 členové kapely ZZ Top zarezervovali místa v prvním komerčním letu na měsíc, který se samozřejmě ještě neuskutečnil.

19. října roku 1940 se narodil John Lennon, zpěvák, textař a také zakladající člen kapely The Beatles. Roku 1970 se kapela Pink Floyd umístila na špici britské hitparády s albem Atom Heart Mother a roku 1973 se narodil Terry Balsamo, kytarista Evanescence a také dřívější člen kapely Limp Bizkit. Tak my už se teď pustíme kapelu Sabaton, takže jdeme na to.

Tak my se koukneme na 10. října. Roku 1902 byla založena společnost Gibson, přední výrobce hudebních nástrojů a hlavně především hudebních kytar. Roku 1945 se narodil Alan Cartwright ze skupiny Procol Harum. Roku 1952 se narodila Sharon Osbourne, manželka Ozzy Osbourna. Roku 1954 se narodil David Lee Roth, zpěvák kapely Van Halen. A v roce 1970 se Black Sabbath dostali na vrchol britské hitparády s albem Paranoid.

Stále posloucháte pořád hudební výročí a my se vrhneme na 11. října, kdysi roku 1990 poprvé zabubnoval s Nirvánou Dave Grohl.

13. října roku 1941 se narodil Paul Simon, zpěvák a textař, a roku 1947 se narodil Sammy Hagar, člen kapel Montrose a Van Halen. Takže my už tady máme kapelu Van Halen se songem Jump.

14. října roku 1945 se narodil Colin Hodkinson, baskytarista kapely Whitesnake, a roku 1958 se narodil Anthony Jude Pero, bubeník kapely Twice Sister. Teď už kapela Scorpions.

Tak, přiblížili jsme se ke konci, pořad hudební výročí už nám pomalu, ale jistě končí, takže já vám přeji hezký zbytek dne a my se uslyšíme zase za týden na rádiu Hej. Ahoj.

2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích. Máme nejlepší ceny. Více informací najdeš

0: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you.
3: Radio Hey.
4: Radio Hey.

kousek půdy, tu zem, co rodnou nazývám. Tolik lidí život za ní položilo. Já se teď sám sebe ptám, čím to, že češství se z nás vytratilo. Kam poděla se soudržnost, kam zmizel onen chor, ten chor, co o sjednocení zpívá, což morálku vlastenců napadl mor. Slepý je národ, když tvrdí, že se dívá. Teplá voda teče a plyn dává jasný plamen. Proč zaobírat hlavu starostmi, co bolí? Mám snad jenom já na duši kámen, co mysl tíží a páteř drolí? Ne, nepřestanu budit vaše svědomí a city, zvlášť v době, co nastává, mý drazí. Naše domovy brzy budou jen kryty a za nimi násilníci a vrazy.

místo jednoty, pokory, síly a rozumu, vládnoucí tělesa kapsy své mastí. Hledáme hodnoty ve slevách v konzumu a zabranou ve třelci zbrojí svou chrastí. Až naše památky, klenoty předků, ruiny a popel se na dobro promění, budeme zpívat si těchto pár řádků se strachem v slzách, tiše a potají. Později prstem vlasti zrádce značit. Vlastí už nebude tvá rodná zem, kterou nám předali dědové naši, vybojovanou proti všem. Snad jednou můj hlas uslyší celý ten národ, pro který dýchám. Až výbuchy světových velmocí utiší, zakřičí.

0: Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. To má smysl.
1: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament, and it's a big one. Goes like this, yeah.

0: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey.

0: Halo, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 11 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
3: Hey Radio. Hey Radio.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pál.

0: soupeři. Zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein. Honza Toužinský, Jean P. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
2: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Roždělovicích a Teplicích.
3: Máme nejlepší ceny.
2: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
4: Kup dřevo.
5: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
6: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
7: Bylo 12 hodin, posloucháte
8: Hey Radio.
9: Full time rock for you.
10: Radio Hey. Radio Hey.
11: What is love? Nebuďte smutní, že leto je v piči. Na Radio Hey i na podzim zábava klíčí.

0: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
1: Kup dřevo.
2: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey Radio.
6: Zdravím vás a vítám u říjnového vydání Playlist Music. Čeká nás opět pořádná porce nového roku, metalu, české muziky a taky jedno výročí, které rozhodně stojí za připomenutí. Tak pojďme na to.
3: Playlist Music na rádiu Hey vám přináší reklama na rádiu. Rádio je slyšet, pomáháme firmám růst, pořadatelům plnit koncerty a kapelám dostat jejich hudbu do éteru. Reklama na rádiu.cz. Playlist Music.
6: V říjnovém Playlist Music se tentokrát podíváme na novou tvorbu hned 4 kapel. Začneme u amerických Anthrax, zastavíme se u Europe, Kissing Dynamite a také u italských Frozen Crown. Pak přijde na řadu čtveřice singlů, Hardcore Superstar, The Dead Daisies, Nickelback a metalová královna Doro. Česká hudební scéna ta nabídne skupinu Škvor a Olympic a v hudebním ohlédnutí v něm se vrátíme přesně o 50 let zpátky do října roku 1976, kdy vyšlo jedno ze zásadních alb amerických Kansas. No a protože, jak jste právě slyšeli, máme připravenou opravdu slušnou porci muziky, nebudeme to zbytečně protahovat a začínáme novými alby.
7: Co byste fakt měli slyšet? Playlist Music. Nová hudební alba. Playlist Music.
6: Na úvod jedni z nejznámějších představitelů amerického thrash metalu. Anthrax mají za sebou více než 4 desetiletí na scéně a pořád dokážou nabídnout muziku, která stojí na ostrých kytarách, výrazném rytmu a nezaměnitelném projevu Joeyho Belladonny. Do říjnového výběru jsem zařadil skladbu z nového alba It's for the Kids.

amerického thrash metalu se přesuneme do Švédska. Europe si většina posluchačů samozřejmě spojí s 80. lety a hitem The Final Countdown, jenže kapela už dávno ukázala, že její hudba nestojí jen na jednom slavném refrénu. Současní Europe mají výraznější, tvrdší, kytarovější zvuk a tady je ukázka skladba z jejich nového alba The Cult of Ignorance.

Posloucháte playlist Music a teď německá kapela Kissin Dynamite. Jejich recept je poměrně jednoduchý. Energický hard rock, výrazné melodie a refrény, které si člověk snadno zapamatuje. Inspiraci klasickým osmdesátkovým rokem rozhodně nepopírají, ale zpracovávají ji po svém. Z aktuálního alba si pustíme ALB.

První čtveřici songů nám uzavře Itálie a Frozen Crown. Kapela staví na melodickém power metalu, rychlých kytarách a výrazném ženském zpěvu. Pokud máte rádi spojení metalové energie s propracovanými melodiemi, tohle by vás mohlo zaujmout. Frozen Crown a skladba The One.

Posloucháte playlist Music a od nových alb se přesouváme k singlům a začneme opět ve Švédsku. Hardcore superstar už dlouhé roky kombinují tvrdší rock s punkovou drzostí a glam metalovou energií. Je to muzika, která si na nic moc nehraje a nejlépe funguje pořádně na hlas. Nový singl se jmenuje Hello.

The Dead Daisies jsou zajímaví už tím, kolik zkušených rockových muzikantů se v jejich sestavě za dobu existence vystřídalo. Kapela sází na poctivý, přímočarý hard rock, silné kytarové riffy a výrazný zpěv. A přesně v tomhle duchu pokračuje taky skladba Lift Me Up.

Posloucháte playlist Music a teď trochu změníme náladu. Kanadští Nickelback patří ke kapelám, na které má snad každý rokový fanoušek nějaký názor. Jedno jim ale upřít nejde. Schopnost napsat výraznou melodii. Jejich novinka Make Me Love You ukazuje právě tu melodičtější stránku kapely. Tak si pojďme poslechnout.

Závěr singlového bloku, pořádná dávka klasického heavy metalu. Doro Pesch je na scéně už od 80. let, kdy se prosadila s kapelou Warlock a metalové muzice zůstává věrná dodnes. Novinka Rock You to Death už svým názvem naznačuje, že žádné velké stylové experimenty čekat nemusíme a to je v tomhle případě vlastně docela dobře.

0: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne? Tak dostaň svoji muziku do éteru. Rádio Hej ti pomůže dostat tvoji hudbu k novým fanouškům. Nasadíme tvoji skladbu do vysílání, natočíme rozhovor, představíme tvoji tvorbu a klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej! Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes na 773 222 893 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Česká muzika. Česká muzika. Doporučujeme novinky z domácí hudební scény. Playlist Music.
2: Stále posloucháte Playlist Music a teď už se vracíme pěkně domů na domácí hudební scénu. Kapela Škvor už řadu let patří k nejvýraznějším jménům české rockové scény. Jejich písničky stojí na silných refrénech, přímočarém zvuku a textech, ve kterých se často poznávají i jejich fanoušci. Pro říjnový Playlist Music jsem vybral jejich novější singl Tajný přání.

A vedle kapely Škvor dnes nesmí v Playlist Music chybět ani jedna z největších legend českého roku. Olympik dokazuje, že ani po více než 60 letech nemusí kapela žít jen ze svých starých hitů. Petr Janda a jeho spoluhráči pořád přicházejí s novou muzikou a název té následující skladby má navíc docela pěkný nadhled. Olympik, až to stouni zabalí.

0: možná.
1: Legendární a nezapomenutelné skladby. Playlist Music. Hudební ohlédnutí. Playlist Music.
2: A na závěr dnešního Playlist Music nás čeká naše tradiční hudební ohlédnutí. Tentokrát se vrátíme do října roku 1976, kdy americká kapela Kansas vydala své čtvrté studiové album Leftoverture. Zajímavé je, že jeho nejslavnější skladba vznikla až na poslední chvíli. Kytarista Kerry Livgren přišel s Carry On Wayward Son ve chvíli, kdy už kapela měla materiál na desku prakticky připravený, a právě tahle píseň se nakonec stala jedním z jejich největších průlomových hitů. Letos tedy Leftoverture slaví rovných 50 let a to je dobrý důvod připomenout si Kansas a jejich Carry On Wayward Son.

Koukám se na hodinky a protože vidím, že nám v dnešním Playlist Music zbylo ještě trochu času, tak si dáme na závěr ještě jednu novinku navíc. Tentokrát od Kaja Hansena, kterého samozřejmě dobře znáte z kapely Halloween nebo Gamma Ray. Skladba se jmenuje Feeding in the Beast, je z jeho nového alba a je to přesně ta muzika, která k závěru rockového pořadu patří. Za dnešní Playlist Music se s vámi loučím, mějte se dobře, užívejte muziku a příště zase naslyšenou.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

se s ním neumyl. Na břehu řeky Nil bydlel starý krokodýl.

0: na rádiu Hej a na rádiu Sázava po delší pauze u mikrofonu opět Matěj Lipský v pořadu Rokový krokodýl, kam si zvu zajímavé hosty, často muzikanty a velmi často se to točí i kolem nového alba a dneska splním úplně všechno, mám tady dokonce hosty dva, jsou z kapely Insania a je tady bubeník Black Drum a je tady basák Klíma.
1: Nazdar.
2: Ahoj.
0: Tak, pojďme si rovnou říct, že chystáte novou nahrávku. Jak je to s ní daleko? Protože nějaký singly, klipy jsou venku, ale CDčko jsem tak jako chytal někde na netu, že bude na podzim.
2: Tak vyšly tři singly, které už možná pár fanoušků zná, které vlastně jsou už na YouTube běžně k poslechu a k vidění. A vlastně dneska, když to můžu říct takhle na rovinu, dneska jsme dostali první CDčka už. Takže CDčka vlastně dnešním dnem už jsou na světě a pomalinku je začneme distribuovat. Problém je trošku s LPčky, které budou trošku později, ale boha v podstatě někdy začátkem října, v půlce října by už i LPčka měl být hotový, jak limitovanou edice, která vyšla pouze ve 14 kusech, tak i ostatní LPčka, které jsou čistě jenom černá.
0: No a v podstatě mě vlastně zajímá, jak to je, jakože, že jste zkušebnová kapela, jsem pochopil, ještě pořád, nebo nejste? Jak to máte?
1: Jsme zkušebnová kapela pořád ještě.
0: Že se jako potkáváte a jak to jako vznikne, že si řeknete, tyjo, tak teď už jako to nejsou jednotlivý písničky a už to asi bude fakt reska. Nebo jak to máte?
1: No, my to děláme plánovitě. Jo? My nejsme taková zkušebnová kapela, která by prostě celý 3-4 roky mezi jednotlivýma deskama vytvářela nějaký materiál, protože samozřejmě ta předešlá deska se musí odkoncertovat, odjezdit a není ani nějak jako moc nálada a energie dělat něco novýho a v okamžiku, kdy nastane ten správný čas, tak se teprve začne dělat ta tvorba a intenzivně se to dělá třeba rok a pak vlastně vznikne nová deska.
0: No a jak vypadá ten proces?
1: Proces vypadá tak, že hlavní nápady, jak textový, tak hudby dělá Poli a my to potom vlastně ve zkušebně se dotváří vlastně rytmika, dotváří se melodika, to dělá Tudy Klávesák, rytmiku děláme s Black Drumem a vlastně v té zkušebně každý z nás do toho dá nějaký svůj přínos a tak ta muzika vzniká.
0: A máš od Poliho třeba už noty, jak to má být jako rychlý, jestli halftime, nebo prostě jak to máš hrát, nebo si to jako vymýšlíš sám?
2: Spíš si to vymýšlím víceméně sám, ale on samozřejmě

0: špatně, tak producent vlastně by nám pomůže v tom konečným, v té konečné fázi té písničky, kdy on třeba i určí tu rychlost, určí nějaký další detaily.
1: No a kdo to tím pádem produkoval a kde jste to točili?
2: Produkoval to klávesák skupiny Dar Gambale Robotom a samotnou tu desku jsme nahrávali ve studiu Shopa v Lipově u Staně Valáška, s kterým už máme takový jako nadstandardně kamarádský vztahy. Už víme, co on po nás chce, on ví, co my po něm chceme a je to takový jako jednoduchý.
1: A byl s váma teda producent ve studiu, vlastně dohlížel na to?
2: Byl s náma producent ve studiu, samozřejmě při těch náběrech těch jednotlivých nástrojů ne, ale až potom se vlastně byly natočeny celý, všechny ty party, tak se dělala nějaká předmíchačka a u toho byl.
1: A je to ten člověk, co řekne, tak dost, už je to hotový, abyste to furt jako nepředělávali?
0: No, on už to řekne vlastně před tím studiem. My jdeme do studia s tím, že nic se ve studiu nevymýšlí. My tam jdeme už 100% připravení. On je to drahý něco tam vymýšlet, takže se snažíme už tam přijít s tím, že já vím přesně vím notu po notě, co mám zabubnovat, stejně tak klima, stejně tak polí a tudy a tam už se to v podstatě jenom nahraje, zkompletuje dohromady. Takže a my máme vlastně před produkcí už ty písničky nějak tak nahraný od studio, jeho studiu, takže už zhruba víme, o co máme hrát, co máme dělat a tam se dotváří vlastně konečný zvuk a nad tím samozřejmě producent taky do toho taky samozřejmě mluví.
1: Takže děláte nějaký demáče a ty si pak posíláte jakoby a takhle to funguje.
0: Přesně tak, no. Každá nota se v podstatě několikrát obrátí, než se tam vůbec dá, opravdu se to hodně, hodně pitvá všechno.
1: Tak jo, já samozřejmě jsem měl na začátku, jak je daleko album, ale už mi ho kluci přinesli, mám ho tady, budeme si z něj hrát, vyberte nějakou písničku, co zazní na rádio Hej a Sázava.
0: Tak ironie třeba.
2: Třeba ironie.
0: Jo, ironie.

0: plnou nádrž, tak sedej!
1: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania z nového alba Neonoe. Říkám to dobře?
2: Ano,
1: jo, jo, jo, dobře. Se mnou ve studiu, jak slyšíte, jsou dva hlasy. Je to bubeník Black Drum a basák Klima. A samozřejmě si povídáme o novém albu. No já to musím položit, když jsem si to připravil, tu otázku. Jo. A uvidíme, co se dozvím. Ale co teda ten název vlastně jako znamená Neonoe?
2: No tak především je to zvukomalebnej, takový i pěkně graficky vypadající nápis. My na některých předešlých albech máme tu pomlčku prostřed, Transmystic, Anarchy, Virtu, Rituál. Jo, takže tady tato ta tradice se dodržuje. No a co to vlastně znamená, tak to ví jenom Poli, který s tím nápadem přišel.
1: Hele, a v čem se liší vlastně novinka třeba od posledního alba Grotesky?
3: V čem se liší? Nevím, no mně malinko připadá možná trošku rychlejší, trošku víc syrovější, neříkám punk, to asi ne přímo, ale jakoby syrovější ta muzika, jako, ale vyloženě až tak velký rozdíl v tom samozřejmě není. Ale řekl bych, že ani nechci říct, že bychom se vraceli k nějakým kořenům, to určitě ne, ale je to, bych řekl, opravdu muzika syrová, rychlejší malinko, je to trochu jiný. Každý asi v tom najde, co svého chce, je to jedno.
1: No a Klima, jak to vnímáš ty?
2: Já to vnímám podobně. No, že vlastně my jsme vlastně už vytvořili nějaký model, kterým tu muziku děláme, jak skladatelsky, tak potom i technicky tím nahráváním, a už to jenom tak jako vypilováváme.
1: Mm-hmm. Takže je syrovější ta deska.
3: Řekl bych, že
2: připadne nám, že ano.
1: Zároveň reklamy, které na mě skáčou nejenom ze sociálních sítích, ale ze Sparku a kde všude, tak hlásí, že to bude větší dávka sarkazmu, tak je to sarkastičtější album, ano, jako poleho texty, jako určitě. Jsou hustší, jo? Takhle to vnímáte.
2: Byly tam skladby, kdy jsme ho fakt jako museli trošku i brzdit, že už některé ty výrazy a ta ironie už byla i na náš kus trošku taková, zahrava, že ne každý by to musel pochopit, jako že to je legrace.
1: Jo, a teď mě zajímá důležitá věc. Je tam něco, co jste jako přitáhli vy a ne Poli? Jako třeba Tudy nebo vy?
2: Jako Tudy samozřejmě těma svýma nástrojema, klávesovýma, jako hodně rozvíjí ty melodické věci. Někdy i Poli mu něco obrací vlastně na celkové té melodii té skladby. No, takže tak, no.
1: Takže ne.
3: Jako v zásadě nějaké kostry jsme vždycky vycházeli, co ten Poli jakoby nám donesl. A
2: jako ono to není tak, jako že by přinesl celou tu skladbu hotovou. Jo? To jsou prostě nějaký nápady, které je potřeba pak jako trošku usměrnit a dát tomu nějaký řád.
3: Tudy má letos takovej, že se raz hlídl v Hammondkách, ve starých zvukách. Vždycky říkáme, udělej nějaký pěkný moderní zvuky a ono nese Hammondky ze 70. let. Takže
2: a těch je tam teda,
3: Opravdu hodně. Těch jsme i hodně dali pryč a furt je to hodně. Teda jako. Ale myslím, že jsme s tím velice spokojeni a ty jeho zvuky opravdu jsou fakt opravdu fantastický a velice dobrý.
1: Mně přijde vlastně, že to, jak to popisujete, že fakt fungujete ještě jako postaru, jako fakt ta kapela, jo? Že prostě přinese se nějaký riff, nějaký nápad, nějaký text a vy to fakt jako dopracujete, uděláte, že dneska se spíš tak jako, je ta doba spíš jako streamovací, lidi si to mezi sebou jako posílají, moc nejsou v té zkušebně. Jak se na to díváte, na tuhle tu dobu vlastně toho streamingu a spíš takového toho posílání z těch skladeb a hraní přes internet?
2: Jako asi to možná má taky svoje výhody, že prostě nemusíš držet tu zkušebnu, jo, ale nám vyhovuje víc tento styl, ale i tak nám to prostě přijde pořád, že už je to takový jako lehce odosobněný, než jsme kdysi nahrávali a ty skladby dělali všichni dohromady, i nahrávali dohromady. Jo, a pak je další zase způsob tvorby, co tady Black Drum na to narazil, že některé kapely ty skladby dodělávají až ve studiu. Jo, až tam hledají prostě něco, experimentují se zvukama až ve studiu. Proto mně toto připadne, to, jak to děláme my, jakože dobrý posun, A vůbec si nedokážu představit, že bychom prostě si posílali něco přes internet a nedej bože ještě jako hráli přes internet, což taky si myslím, že funguje určitě. Jo? Hmm.
1: Mě ještě zajímá, na základě čeho se rozhodujete, jakože tohle bude první single třeba.
3: To je fakt jako těžký, protože je to pocitová záležitost a každý tomu trošku cítíme jinak, každý tomu přistupujeme jinak a máme, kolikrát se stalo i to, že jsme udělali písničku, která jsme si řekli, ano, tady ta z těch desíti je, tahle ta jedna je nejlepší a ona nakonec se vyvrbí časem úplně jiná. Takže je to fakt těžký, je to subjektivní strašně a i třeba ty nové písničky, zhruba 15 lidem jsme to už pouštěli, všechny skladby a v podstatě každý řekl úplně jinou písničku, takže nezhodli se vlastně snad dva lidi na tom na jedné konkrétní písničce, že ano, tahle je dobrá.
2: No a samozřejmě pak do toho vstupuje i vydavatel, jo? Takže my ve čtyřech máme problém vybrat nějaký skladby a pak ještě do toho hodí vidle vydavatel, který si to taky poslechne a je jeden z těch 15, jak říkal tady Black Drum, který řekne něco úplně jiného a jak už tady bylo řečeno, prostě někdy to funguje, někdy to nefunguje, i to, že vlastně vyberem z těch 12 věcí třeba 4 koncertní a musíme časem jako trošku změnit, protože ta reakce není úplně taková, jakou bychom očekávali a je to samozřejmě celosvětově, všechny kapely to tak mají, prostě ten hit vypadne, někdy nevíš ani jak.
1: Je fakt, že si to vlastně řeknou lidi, že jo?
2: Tak, no.
1: I když dneska si to řekne Spotify a Apple Music.
2: Jako. No, jasný, no, ale my pořád ještě to, co hrajeme na koncertech, tak to dáváme hodně na to, co, jak na to lidi reagují.
3: Může se taky stát, že žádný hit nevypadne. Teda, jako.
1: Jo, může. Ale kdo vám to vydal vlastně? Kdo je vydavatel?
2: Smile Music.
1: A tam už jste nějakou dobu, mám pocit, ne?
2: Už jsme tam nějakou dobu.
3: Jsme tam od Grotesek, no, v podstatě, no. Grotesky byly první, no, před 5 lety, co vyšli u Smilu a toto je druhý počin.
1: A jste spokojený se Smilem?
3: Jsme jako v rámci našeho českého rybníčku, je to úplně
2: a
3: to
2: rámci,
3: nejlepší.
2: A v rámci našeho undergroundu
3: co se nám
2: je
3: mohlo
2: to tak, jak to má být.
3: No, přesně tak.
1: Tak jo, co byl první single, že bychom si ho mohli zahrát?
2: První single byl
3: Cukra Beach, ale to už je dávno.
2: To už je dávno, to byly ještě dávno. Singly před deskou a teďka to byl Bude to boj, ale neboj.
3: Tak.
1: Ty jo, tak počkej, ještě než si to pustíme. Cukra Beach vlastně byl, no. Byl, já zapomněl, já jsem mířil na boj a neboj, ale
3: my jsme Cukra Beach ale upravili. Je tam, je poznat, že to je on, ale hodně jsme ho i rytmicky, i zvukově upravili. Nelíbil se nám nakonec tak, jak vyšel před tím rokem.
1: Dobře, zhruba. Tak navrhuji, že si dáme v oboje.
3: Okay.

svět končí, kdo je ti drahej? Kdo je ti levnej? Kdo si tě vymazal z přátel?

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava dozněla dvakrát Insania z nového alba Neo Noe. Ve studiu se mnou je basák Klíma a bubeník Black Drum, říkáte. Já jsem říkal no, Black Drum, no, že jo?
1: To je jedno.
0: Jo, tak nevadí. Slyšíš na oboje, Rosťo?
1: Já slyším na oboje.
0: Fajn. Hele, pojďme k tomu, že teda CDčko je na světě, vinyl se nějak chystá. Tak budou nějaký křty a kdy, kde vás můžou lidi vidět?
2: Tak pokřtit desku už je taková skoro povinnost i v undergroundu. Budeme mít dva křty v Brně a v Praze. Ten první bude v Brně 23. ledna na Flédě, ten druhý bude 4. února v Akropoli tady v Praze.
0: Uh-huh. A kdo tam s váma zahraje?
1: Kapela Sputnik. Na obou dvou křestech jako hosté vystoupí Sputnik. Ještě chci jenom zdůraznit, že 4. února Praha Akropoli je to čtvrtek. Takže v pátek si vzít dovolený, všichni si musí, aby si to mohli vychutnat.
0: Tam se hraje do 10, ne?
2: Je to možný. Ne?
0: Tak i kdo si nemůžete vzít dovolenou, tak určitě doražte do Akropole nebo potom do Brna. No a samozřejmě, vy jste rytmická sekce, tak si nemůžu odpustit otázku, jak vám dvěma se spolu hraje.
2: No hraje se nám dobře, krásný, tak nějak jsme si padli a... Naše dnešní muzika už je trošku jinačí, ale nám úplně nejlíp sedí rytmus pankáčský Prdla Pumpa, jako třeba ve Vraždě ve Staré hvězdárně, to prostě jako střihneme úplně nejlíp ze všeho.
0: Je to vtipný, protože já tady mám fakt jako otázku, co vám sedí nejvíc, jo, teďkon, jako v tomhletom, jako v těch rytmických věcech. Máš to stejně teda?
1: Já to mám stejně, Klíma hraje opravdu naprosto precizně v tom, že prostě to sedí s těma bubnama, já tam moc nevymýšlím, on moc nevymýšlí a sedí to na zadku a to nám vyhovuje ze všeho nejvíc.
0: No. Já jsem mimochodem teďkon chytil nějaký jam s Kersim z Valtary a s Markusem vlastně z Cradlefield. Mm-hmm. Jaký to bylo, jak se ti tam hrálo?
2: No, jako pro mě to bylo úplně zjevení, protože já samozřejmě Martuse všichni známe dlouhý léta, dokonce jsme jednu dobu s jeho předešlou kapelou Happy Dead měli zkušebnu společnou. On teda potom šel do Anglie, do Cradlu a mým velkým snem bylo si s ním zahrát. A když vlastně tady tato akce vypadla, protože oni tady s Kercim točili nějakou muziku, zatím ani nevíme moc jakou, tak jsme se tam studiem přihlásili do Fate No More na Midlife Crisis. No a hráli jsme prostě s Kercim, studiem, s Jirkou Hábem, který hrával v Rutech a taky v Cradlech. No a bylo to úplně skvělý. Celý ten večer prostě byl fantastický, protože tam se hrálo snad 15, skoro až 20 skladeb. Martus to měl perfektně připravený a střídali se tam muzikanti a fakt to bylo úplně skvělý.
0: Jaký to bylo si zahrát jako s jiným bubeníkem zase?
2: No tak s Martusem jako fakt asi nemám problém. takže to je prostě skvělý bubeník, skvělý muzikant a bylo to úplně výborný.
0: Teďkon zpátky zase k Insani. Vy jste na scéně poměrně dlouho, jo, a já vlastně se musím přiznat, že nevím, kdo z vás dvou je tam jako od začátku. Je tam někdo z vás dvou od začátku?
1: Od začátku je tam Poli.
0: Je tam jenom Poli, že jo? A kdy jste naskočili teda?
1: Já jsem naskočil 92.
0: Je to od roku 87 plus
1: 83. rok to bude 40 let.
2: Ona vlastně byla Insania nějakou dobu, pak vlastně dostali zákaz, tak to byl Skimet a pak vlastně v té nové Insanii už byl Black Drum jako hlavní první bubeník a basisti se tam vystřídali dva, já jsem vlastně v té nové éře třetí a jsem tam od roku 96.
0: Hezky, takže už máte jako taky dost naježdí. No, jako no,
2: já jsem si říkal, že 20. září bylo něco důležitého a teď mě to vlastně došlo, že 20. září já jsem 96 jsem hrál s Insanii první koncert.
0: Hezky.
2: Teď mě to úplně docvaklo, takže před třema dnama jsem měl 30, mám 30 let Insanii.
0: Hezky. Mimochodem na tu 40 chystáte něco na ten příští rok?
1: Se o tom nebavíme.
2: Vymýšlíme, jako co s tím, jestli to prostě nějak jako udělat nebo neudělat, jo, protože takový vzor, jako třeba měla Vltava teďka 100 let, to je super, to už jako nemůžem zopakovat, ale jako víme o tom, že to jako nastane, ale moc to zatím ještě neřešíme.
1: No, my teď důležitý je s tou novou
2: a je klidně možný, že to ani řešit nebudeme.
1: Uvidíme.
0: Jo, to říkali tato boj, že bychom to třeba i neslavili.
1: No, tak oslavíme to tím, že to slavit nebudeme.
0: Ale nakonec slavili, tak předpokládám, že taky. Nicméně, pojďme si ještě zopakovat ty křty, kdy budou, a pak si dáme něco z nový desky, tak pojďte ještě pozvat.
1: Takže 23. ledna 2027 Brno Fléda a 4. února, což je čtvrtek, Praha Akropole. Opět 2027.
0: Tak a necháme Klímu vybrat nějakou muziku.
2: Já si myslím, že dáme dvojku, tu kytáru jsem spálil kvůli tobě.

0: Rádiu, hej, a na rádiu Sázava dozněla kapela Insania, se mnou ve studiu je bubeník Black Drum a basák Klíma. No a pojďme teďkon se podívat na vaše videoklipy, protože mám pocit, že ten vizuál rituál je pro vás nějak jako důležitý, asi i v dnešní době je to nějak důležitý, jako nemít jenom single a mít k tomu videoklip. Tak jak to vlastně vzniká? Na základě čeho se rozhodnete, třeba že zrovna tohleto jako bude videoklip a koho oslovujete a tak, a jestli třeba teďkon něco chystáte, nějaký nový klip k té desce?
1: No, samozřejmě nejjednodušší cestou je udělat lyric video, kde se prostě udělá nějaký obrázky, dá se tam text a muzika, ale už nám to přijde takový, jakože trošku ty fanoušky jako na ně kašlem. Takže Poli vymyslel, že se natočí nějaký klipy punkový ze zkušebny. Zrealizovali jsme takhle jeden, a to na skladbu Bude to boj, ale neboj. To jsme točili celý ve zkušebně, nějaký prostřihy. Stříhal jsem to já v práci na počítači. Druhý klip byl ke skladbě Kříž a kamení. Ten pro nás dělal Michi, který už pro nás několik klipů dělal, ale ten tam právě použil AIčko. Jsou to pěkný obrázky, ale není to úplně takový jako ono. Jo? Spíš to připomíná to lyric video. Pak jsme točili další klip a ten byl na skladbu Ironie. Hlavní nápad zase vyšel od Poliho, a to takový, že vlastně chodíme v areálu fabriky, kde máme zkušebnu, do toho jsou nějaký srandovní prostřihy, takže taky punkový video. No a ten vrchol, to je naší videotvorby tady k té desce Neonoe, právě že je klip ke skladbě Tu kytáru jsem spálil kvůli tobě, a natočil ho Olas, který má vlastně na svědomí klip k Jedeme peklo a k placatýmu světu.
0: Takže velký vizuál zase.
1: Velký vizuál. On se vlastně rozjel do takové zajímavé polohy. Ten klip je hodně podobný vlastně tomu krátkému filmu, který točil o tom Kacířovým kancionálu. Jsou tam takový jako i podobné postavy. No a je to takový jako mystický.
2: Je to vtipný hlavně.
0: Mimochodem, když už jsme u klipu, tak samozřejmě nějaký váš fanoušek si vás přál na Evropě 2. Mm-hmm. To tady můžu říct na rádiu, hej. A Leoš Mareš vám zviditelnil právě Placatej svět.
1: Ano,
0: jo.
1: Ano.
0: Co to udělalo? Udělalo to něco?
2: Jo, jako volali lidi, kteří tvrdí, že Evropa 2 je sračka, že to neposlouchají, tak ti volali, že to slyšeli. Takže to nás utvělo v tom, že měli pravdu. A takže to opravdu jako mělo to ohlas, až mě to samotného překvapilo, že sám Evropu 2 ani nevím, kde se to ladí, takže fakt lidi to opravdu poslouchají, a byl to kladný hlavně ohlas, že konečně tam slyšeli něco, co je třeba zajímalo a co se jim líbilo.
0: Já jsem to snad pak chytil někde na YouTube nebo někde, jako, že ten Leoš tam právě říká, tyjo, takovýhle klip kapela, kterou vůbec neznám, prostě. Zvedlo to nějak sledovanost toho klipu?
2: To těžko říct, těžko
1: hodnotí, no, ale tak aspoň Leoš uslyšel nějakou pořádnou muziku. Že?
0: Pojďme se ještě podívat na váš merch. Chystáte nějaký nový merch k novému albu?
2: Tak samozřejmě trička, to je takový základ. Kromě samozřejmě LPčko, klasický černý, plus 111 kusů limitovaných LPček. LPčka jsou v barvě růžové a ty už jsou teda vyprodaný, předprodej v podstatě, ty šly předprodej přes nás e-shop, kde během 3 týdnů se vyprodali, takže ty už teda nebudou. A trička klasicky.
1: Budeme mít kazetu.
2: Kazety budou.
1: MC kazeta vlastně bude růžová s bílým potiskem, přímo ten nosič.
2: Taky 100 kusů pouze jako limitovaný.
1: A náš merch boy podnikavec Petr vymýšlí už spoustu nějakých dalších věcí, které zatím ale neřešíme, protože teď vlastně se dokončila ta fáze vydání těch nosičů. a pak začneme vymýšlet nějaké další věci.
0: A co máte nebo jste měli nejpodivnějšího nebo takového ne úplně běžného v merči?
2: No tak vymýšleli si věci, které se pak nedotáhly do konce, no, byly až přehnaný.
1: Můžu říct, že byly oproti klasickým nosičům a oblečením byly grafické listy z Kacířevýho kancionálu, nějaký plagáty.
2: Jo, reprodukce.
1: To bylo takový zvláštní, ale to se jako docela po konce tak špatně vozí, ale nějaký jako úletoviny typu voňavka, nářadí na snowboard a takové věci, tak to jsme zatím jako neměli.
0: A neměli jste pivo taky?
2: Pivo ano, pivo, tak pivo už ti připadá takový trošku běžný.
0: Já jsem majho Iron Man, tak ho má Insania, že jo.
2: Insania pivo bude zase, samozřejmě i s novou, s novou
1: deskou. S etiketou podle nové grafiky.
2: Podle nové grafiky,
1: jo, protože vlastně náš merchboy je vlastní pivovar, takže tam se to tak jako nabízí, ale jako nějaký spodní prádlo a takový blbosti. Jako
0: jasně, ale když zůstanu toho piva, tak vlastně to bylo až u Grotesek, je to tak? Že předtím jste ho neměli nebo
1: nebylo,
0: měli?
1: Nebylo, bylo
2: k Kacířevu kancionálu. A to byl jiný pivovar.
1: Aha,
0: no. Takže už bude jako sběratelská edice vlastně.
2: Jo, v podstatě.
1: No, jako pravda těch z Duck and Dogu, těch piv bylo, jako vím minimálně o dvou, jedno bylo andělský, 2023 to mělo etiketu s andělem a pak vlastně je růžovo-bílý s čárovým kódem
2: IPA 13.
1: Jedeme peklo bylo taky, takže už tři. Jako
0: jo, to jste měli v Akropoli, jsme tam hráli s váma vlastně s projektem 13.
1: No, tak pak máme ještě další od té doby, klasický čárový kód, jako růžovo-bílo-černý, no a teď se určitě bude připravovat další k Neonové.
0: Takže pro všechny milovníky piva sledujte merch prostě kapely Insania. Dají se koupit i ty starý piva nebo nedají?
2: Ty Insania klasický, ty ano.
1: Ty poslední ano, ale ty starý určitě ne.
0: Tak jednak trvanlivost.
1: No, ale samozřejmě, tak no, ta receptura se dá jakoby obnovit, i ta grafika se dá obnovit, ale
0: Ale to prostě je to rarita. Tak.
1: Tak, ale je potřeba jako to tlačit dopředu spíš než dozadu.
0: No. OK, pojďme zase něco hrát.
2: Co vybereme?
1: Já bych možná dal Hry s ohněm pětku.
2: Jo,
1: to je taková sypačka, to by mohlo být dobrý.
0: Tak jo, jdeme na
2: taková
0: to.
2: Taková prdla pumpa.

0: Na rádiu Hej a na rádiu Sázava se pomalinku chýlí ke konci povídání se zástupci kapely Insania. Je tady se mnou basák Klíma a bubeník Black Drum. A teď jsem to změnil, že jo? Z Black Druma na Black Druma.
1: Změnaj život, já jsem si v pohodě.
0: Hele, vy jste jako velmi koncertní kapela. To znamená, já co sleduju jenom vaš třeba jako Facebook, tak vidím, že furt někde hrajete, jo. Tak předpokládám, že nemáte jenom tyhle ty dva koncerty v tom Brně a v té Praze. Samozřejmě jsou to křty, takže je to nějaký velký. Tak jak to máte? Kolik toho teď máte do konce roku?
1: Do konce roku chystáme 9 koncertů, v podstatě už s novou deskou Neonale. 9. října začínáme v Olomouci, na druhý den 10. října jsme v Českých Budějovicích. A pak zhruba za 14 dní tam, myslím, Valašský Meziříčí a prostě těch koncertů je celkem 9, je tam hodně Morava, ale jsou tam i Čechy, je tam, myslím, Děčín, Jablonec, takže i dál budeme hrát než jenom v okolí Brna. Takže si myslím, že by bylo fajn, kdybyste všichni přišli.
0: Na základě čeho vybíráte novinky do setlistu?
1: To je těžký. Na základě právě nějakého pocitu, co by se mělo zrovna hrát. Máme vybrané 4 nové, který bychom chtěli už teďka vlastně od toho 9. října v Olomouci začít hrát, ale je klidně možné, že v říjen listopad to zkusíme a na křti samozřejmě asi těch písíček bude víc, ale je klidně možné, že z těch 4 třeba necháme jenom 3 nebo jenom 2 a vyměníme je za jiné nové. To se prostě uvidí, jak to půjde na těch koncertech, jaký budou hlasy.
2: No a nejhorší boj samozřejmě je to, co místo těch 4 je z toho stávajícího playlistu potřeba vyhodit. To je mnohem horší, než vybrat ty 4 nový.
0: No, na druhou stranu si toho musíte pamatovat strašně moc, jo.
1: No, tak my z těch 11 alb, kde já nevím, kolik 120 písniček nehrajeme všecky.
0: No, jasně, jasně.
2: No, v tom je samozřejmě legendární kapela Brutus, která je schopná hrát asi 6 hodin v tahu všechno, co mají. To mi fakt jako nedokáže.
0: Zase mě to připomíná, zase Mňágu a Žďorb, který já mám hrozně rád, tak ty, jsem se jich ptal na základě, čeho dělají ten playlist a oni řekli, no my zahrajeme vždycky celou tu desku, když je nová deska.
2: Jasně, to je řešení.
1: To obdivuju.
2: A nebo se to dá dělat tak, jak to dělali Buty. Měli takovej ten jukebox a lidi si na papírek pod pódiem psali, co chtějí zahrát a oni fakt zahráli všechno.
0: A v jakém stylu ještě?
2: A v jakém stylu, máš pravdu, ano, malinkého ptáčka v rockovém stylu si pamatuju. Ale to mi nedokážem.
0: Dobře, kde vás lidi najdou, kdyby se chtěli mrknout, jaký máte koncerty, jaký máte merch, jste aktivní na sítích, máte nějaký stránky, pozvěte nás.
2: Tak máme webovky www.insania.cz, kde vlastně je vypsaný celý to turné, je tam i e-shop, jsou tam všechny možné informace o současném dění, no a potom klasika Facebook a Instagram, který řeší Poli a tam je to až zaspemo.
0: Já si myslím, že dneska se musí spamovat, protože jinak nejste vidět, takže to je. Jako. Díky moc, že jste přišli na rádio Hej a Sázavu.
2: Děkujeme za pozvání.
1: Děkujeme.
0: No a písničku na závěr vyberte opět od vás novýho alba Neonové.
2: Tak dáme Jakobíny.
1: Jo.
2: Tak osmička jako Jakobíny.
0: A od mikrofonu se loučí a za týden těší naslyšenou Matěj Lipský.

0: Jsi na šrot? To my taky. Jsme Cajda Šrot.
1: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů a výkupem autovraků s ekologickou likvidací již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rožďalovicích a Teplicích.
2: Máme nejlepší ceny.
1: Více informací najdeš na cajdasrot.cz.
3: Kup dřevo.
4: Přesně tak. Na webu kup-drevo.cz si určitě vybereš. Prodáváme kvalitní palubky, borovicová terasová prkna a také další dřevomateriály, zahradní nábytek a stavební chemii. Zakoupený materiál si můžete odvést z prodejních skladů v Praze, Terezíně nebo vám ho doručíme kamkoliv po celé České republice vlastní dopravou. Tak neváhej a mrkni na stránky kup-drevo.cz.
5: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
6: Bylo 17 hodin. Posloucháte
7: Hey Radio.
8: Full time rock for you.
9: Radio Hey. Radio Hey.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej
1: a někdy taky pařej.

Býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplerů. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Hezký a příjemný večer, milí posluchači. Máme tady neděli, to znamená pořad mezi Johnem Lennonem a Bruce Dickinsonem. Co dneska jsem pro vás připravil? Zpravidla bývá odevírák večera, dneska už pokročilýho podzimního, ale dneska uděláme trochu změnu. Mám tady krátký rozhovor místo toho odevíráku. Je to rozhovor s Jirkou Filipem, lídrem kapely Detonátor, která teď má novou desku a taky úspěšně startuje svoji kariéru, takže bychom se mohli dozvědět, jak to s tím Detonátorem vlastně je. Jirka Filip taky dorazil, takže se dáme do toho a poslouchejte. U mikrofonu mám Jirku Filipa, kapelníka souboru Detonátor. Můžeš nám, Jirko, něco říct o historii a vzniku téhle kapely?
1: Ta kapela Detonátor vznikla tak, dejme tomu, tak 15 let nazpátek, z toho ale tak těch 10 let jsme hráli, takže to nebylo úplně uskupení, jenom jsme se scházeli, zahrali jsme si, neměli jsme nějak jako stálou zkušebnu a nějak pravidelný hraní moc nebylo. Až teprve tak teďkon takových těch 5 let, tak to hrajeme pravidelně.
0: Ty jsi vlastně kapelník, tak co to obnáší tahle funkce?
1: Tak obnáší to, že se starám o chod kapely a scháním hraní a určuju hlavně ten směr, kam by to mělo směřovat, ale jako parta tam si nemůžu stěžovat, toto jsme dobrý, tam držíme za jedno. A občas se pohádáme a to k tomu patří, to asi v té kapele to tak musí být.
0: Aby jsme zase dlouho nemluvili, tak ukázka z alba Detonátoru, který se jmenuje Osudová noc a konkrétně skladba Kriminál.

0: A teď to hlavní, fanouškovská základna, hlavně taky faninky, jestli jsou a všechno tak nějak okolo toho.
1: Ano, musím pochválit hlavně mojí přítelkyni, ta mě v tom nejvíc takhle podporuje a když hrajeme takhle poblíž, tak určitě Vlašimáci vždycky přijedou, podpořej a doufám, že jich bude přibývat.
0: No, to se hezky poslouchá tohle a teď by mě zajímaly třeba takový nějaký perspektivy, plány do budoucna.
1: Ano, před rokem jsme nahráli CDčko Osudová noc a teďko novinku, co máme v kapele, tak máme novýho člena, Tondu, zpěváka a přes zimu budeme trénovat, možná i něco natočíme a na jaře se objevíme v plný palbě. Děkuju, že jsem tady mohl pár slov promluvit o naší kapele, jsme s Vlašimi, Detonátor, určitě přijďte, aby jsme měli prostě ty kluby plný a koncerty a tak. A děkuju moc, ahoj.
0: A my, milí posluchači, si ještě poslechneme z alba Detonátoru píseň Osudová noc, ostatně i to album se podle ní taky jmenuje. A já přeju Jirkovi Filipovi hodně štěstí v muzice.

tak to bychom měli, milí posluchači, víte už, co je to za kapelu Detonátor, a když budou někde hrát, tak vám řekneme kde, abyste na ně mohli jít se podívat a případně si taky zařádit při jejich vystoupení. A my se dáme do kalendáře, co se událo v dějinách muziky, dneska spíš kalendáříku, co se událo v dějinách muziky 11. října. Začneme rokem 1950, to se 11. října narodil Al Anderson, to je kapela The Wailers, to je jako známá formace, ve které taky vystupoval mimo jiné Bob Marley. Tak si je dáme, no, tady máte.

Tak to bychom měli dovolit. Pokračujeme dále. V roce 1957, 11. října, se narodil Vladimír Zatloukal. To je jasná páka. Hudba Praha, taky pochopitelně.

tak to by jsme měli jasnou páku, povolení, co to jmenovalo. A máme tady 60. rok, 11. října, v tomto roce ve Village Vanguard Hall probíhá první samostatný koncert Aretha Franklin.

Aretha Franklin dohrála zrovna před chvilkou a rok 62, 11. říjen. Od 11. října 62. píseň Love Me Do od Beatles vstupuje do hitparád. No, tak tady máme asi zřejmě někde chybu, milí posluchači, takže to musíme napravit, protože nám to přeskočilo v kalendáři a k téhle písni, která tam zazněla, se dostaneme taky pochopitelně. Tak jo, takhle je to správně.

Pak tady máme jednu vzpomínku. V roce 63, 11. října, odešla do šansonového a hudebního nebe Edith Piaf.

A vrátíme se zpátky k těm Beatles v roce 1965. Beatles natáčejí ve studiu na Abbey Road Run for Life a Norský dřevo k tomu ještě. To je poměrně krátká věc, kterou najdete na tom přelomovém albu Rubber Soul. To je taková, to byl počátek epochy, kdy Beatles přestali takový ty s těma tanečkama jednoduchýma a začínali dělat skutečně muziku. Tak se na to podíváme.

Norský dřevo znáte určitě dobře. Taky to u nás udělal Aleš Brichta a s Pavlou Kapitánovou. Mám takový dojem. V roce 1966, 11. října, se rozpadají Moody Blues. Abych byl přesnej, tak se rozpadne ta první formace. Jo. Pak teda to nějak zase nějak spatlají dohromady a nějaký čas pokračujou. A hezký věci měli, to jo, to...

Jinak tohle to udělala taky krásně u nás. Sorry. Tak u nás to krásně udělala taky kdysi Mařenka Rotrová, jmenovala se to Slunce stává s Ostravským rozhlasovým orchestrem. V roce 1975, 11. října, začínají třetí pražské jazzové dny a byly zahájeny v prvním sobotním koncertem s názvem Revival a Swing. A tam hrály různý revivalové kapely a swingový a taky tradiční, tedy kapely tradičního jazzu jako Traditional Jazz Studio nebo Classic Jazz Collegium a pražský Dixieland včetně. A co bylo na tomhle festivalu zajímavého, večer se konal koncert Meeting modernistů. Tam zahájili Ezák V Quintet a pokračovali tam po nich Jazz Sanatorium Luďka Hulana. Proč to sem dávám? V roce 75 to byla jedna z velice málo možností, kdy se nechala hrát moderní muzika, teda jazzová, ale aspoň tak, protože v oblasti rocku, popu a populární hudby tam to bylo na lévačku strašlivým způsobem. Kdo tu dobu pamatujete, tak jistě víte, o co šlo. A my si pustíme Jazz Sanatorium Luďka Hulana, konkrétně skladbu Skákej, miláčku.

Nejen, že se to mohlo hrát veřejně, ale dokonce to vyšlo i na deskách. Konkrétně tato věc na malom singlu v edici Mini Jazz Club, který vydával Panton. Panton ten byl takový dost proti suprafonu progresivnější. Jako v suprafonu se spíš drželi při zdi, jo, tam jako nějaký novoty. No, ale pokračujeme do roku 1990. 11. října v 90. roce bubeník Dave Grohl hraje první koncert s Nirvánou a bylo tomu tak v North Shore Surf Club v Olympii. Tak to Nirvana, to můžeme.

0: Ta kalendáří dneska jsme sfoukli, protože byl krátký, lehce, a je to pro dnešek z hudební k výročí všechno.
1: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
0: Na nic se nehrajem. Ještě se dáme do toho Lennona s Dickinsonem, tak vám připomenu. Dneska je 11. Zítra, 12. to je v pondělí, tak 12.10. od 20 hodin v čítárně Unijazzu v Husické ulici v Praze na Žižkově budou vystupovat vlašimští nazdárci, tak Pražáci můžete přijít se kouknout, jak to válíme ve Vlašim, je ten Androš, a vlašimští fanoušci nazdárků se mohou do Prahy, vypravit. Co si dáme dneska od nazdárků? Včera jsme hráli v upoutávce Černou vodu, Blackwater, jak říkají my, jak říkáme my hudební znalci. Dneska si dáme Jilmy. Tak jo, tak nezapomeňte, zítra v Husické ulici v Praze na Žižkově je 20 hodin v čítárně Unijazzu nazdárci s vašimi.

Tak to byli Nazdárci, zítra v Praze, v Uničeřu na Žižkově o 20 hodin. A já tady mám první přání, který k nám dorazilo do redakce. Vydržte mi chvilinku a mělo by to být, co pak by to mě mělo být? Vydržte ještě chvilku. Jerry, ano, Jerry, hrajeme pod ještět a bude to kapela Venom Black Metal. Tak to bychom si dali, když Black Metal. Zdravíme pod ještět Jerryho a celý spolek. Dokonce by to snad měl být živák, mám takovej dojem.

Tak to bychom měli, hezká věc. A máme tady Vladěnku. Vladěnka, chceme v rádiu, píše Vladěnka, chceme v rádiu rozářit noc našemu taťkovi. Tak budeme rozzařovat a posíláme pozdravy společně s děvčaty. Zdraví tě, manželka a dcerušky. Tak dáme kapelu Scarp, vybrala Vladěnka Noc a den.

pro Frantu do Zdislavic, ten dává kapelu Dust Bowl. Prosím o zahrání této vypalovačky na dobrý start do dnešní noci. Tak to zkusíme. Vypalovačku, to bychom mohli, proč by ne, že jo? Tak se dáme do toho.

Dobrý, tak to bude, dá se říct, zajímavý start do dnešní noci. A já tady mám další kousek a trošku to ubrzdíme, aby jsme tak moc nerachotili dneska. Takže to bude Marcelka z Pražské kotliny, naše stálá posluchačka, zdravíme. A co nám Marcelka připravila? Rolling Stones, Paint in Black. To je dobrá věc. Zdravíme Marcelku do Prahy a posíláme.

Tak posíláme pozdravy do Prahy a máme tady z Prahy, se teda podíváme do Křisoudova. Pavel dává škvor, mísl, že neuvidíš.

Tak tady kapela Škvor a já tady mám Danielu. Daniela píše, že by ráda kapelu Seven, Pláč andělů. Tak zdravíme do Českej Budějovic, ahoj, ráda bych slyšela tuto skladbu od skvělé kapely Ještě lepších kamarádů, protože tato kapela je úžasná a bohužel ji často zaměňují za stejnojmenou kapelu z Boleslavy. No tak to se může stát, když se dvě kapely jmenují stejně. A jak píše Daniela, že tato kapela budějovická je fakt dobrá, tak to zkusíme. Já teda nevím, protože hudební databáze těžko rozliší, že jo, pakli tam není přímo místo, kde kapela působí. Tak mě vyběhlo Seven a Pláč andělů, tak asi z Budějovic by to mohlo být. Tak zdravíme Danielu a zkusíme to, jestli jsme se trefili.

Jinak nechci být arbitr jedný nebo druhý kapely, jo, ale musíme v tom rozhodování, která je lepší, být opatrnější. Může se stát, že kapely můžou mít stejné jméno, jo. I ve světě velkého showbiznise se to stává. Někdy je to i důvod k soudním sporům, ale zase každá kapela má svoje fanoušky a ty fanoušci mají rádi, takže můžeme být rádi, že máme dvě stejné takové kapely u nás v Čechách, jo, protože já si myslím, že rozhodovat teda je lepší, to je dost takový, dostupujeme na tenkej let, no ale každopádně tyhle taky nejsou špatný, takže jsme zahráli. Já tady mám další kousek, to je Jurášek dává pro změnu co? Jurášek dává Roxor a Cestu do pekel. Zdravíme Juráška a hrajeme.

Tak tedy Roxor, Cesta do pekel a vidím tady Járu Pantáka z Kamenice. Píše, zdravím z Kamenice, přeji hezký zbytek neděle a k tomu přidává Jára Manowar, Warriors of the World.

Tak to byli Manowar a já tady mám dalšího hosta dnešního večera, to je paní Indra z Janova. Zdravíme do Janova, do hor, a budou to AC/DC.

Tak, to jsme měli, já vám hned řeknu co, to jsme měli Volbeat, to je dobrá kapela, já pro vás vyberu nějakou drobnost, zatím pište, abych tu neseděl sám, co bychom mohli, něco hezkýho třeba, když máme ten večer mezi Johnem Lennonem a Brudy Kinsnem, Dickinson hrajeme pořád, takže bychom mohli něco zase, i když kalendáři byli dneska dvakrát Beatles, jo, to je pravda. A dáme si krásnou Ritu. Tady máte.

0: 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Rádio Hey. Rádio
2: Hey. Na nic si nehrajem.
3: A máme tady Zdenála a Zdenál nechává zahrát pro všechny pracující. Kabáti to budou.

sorry. To je šílený dneska. Jak se ochladí, tak to takhle odnesu. Takže zdravím Zdenála. A mám tady... máte rádi Judas? Mohli bychom zkusit třeba Nostradamus. To je taky dobrý.

Tak Judas a dneska jsme tu neměli Metaličku, to bychom měli napravit. Metalička by měla být každý večír.

Tak to bychom měli Metaličku a co bychom ještě dali? Já se kouknu, jestli tam něco nemáme. Nemáme přání, co by nás mohlo zajímat. No jej, tam to naskákalo. Tak já se podívám, co bychom měli hned po ruce a uvidíme. Zkusíme citrony, jestli se nám to povede. Jestli to máme teda, no. Tak vydržte mě chvilku a hned by to tady mělo být citrón. Tak, uvidíme, co tady máme a klasika. Řetězek spoutaný, teď jestli to mám v deskách nebo v playlistu. Tak. A máme to v playlistu. Komu to patří? Juráškovi. Tak posíláme.

0: A je tady pochopitelně Mišoš, náš stálej posluchač, zdravíme, Iron Maiden, a dáme, co dáme? Sašu Velikýho.
1: My son, ask for thyself another kingdom, but that which I leave is too small.

Dobrý, tak a Míra se Znojma dává u dodek Schneidera, tak dáme no. Ahoj Jonzíku, zase pozdravím všem ze Znojma a tobě zvlášť, děkuji. A Judas opět na vrcholu, no to je dobrý, to je pěkná věc, já jsem to tady vyštrachal v hlubinách. Hlubinách playlistu, proč jsme to dlouho nehráli a říkal jsem si, to by mohlo být teda fakt dobrý, no. Tak jo, tak dáme, no, zdravíme Míru do Znojma a posíláme.

Tak, milí posluchači, jedeme do finále. Je tady Tomáš ze Zubrnic, Deep Purple, a Tomáš vzpomíná na pražský koncert. No, věřím, že to bylo pěkný.

Tak přátelé, poslední dvě přání, jedno z Prahy, druhý z Vlašimi, respektive jedno z Vlašimi, druhý z Prahy. Luděk píše, že by rád ještě slyšel 13. století Můj bratře můj, tak to dáme. A Terka Belda, tady mají metaličku Unforgiven number 2, ale ta už by měla být z Prahy a buď to před nebo za hodinama, možná to stihneme. Takže milí posluchači, já vám děkuju za poslech, mějte hezký zbytek neděle, mějte se fajn, měli bychom se slyšet, kdy? Jo, úterý při bluzovkách. Tak jo, tak jak jsem říkal, hezký zbytek neděle, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme na hejku, držte vlnu.

0: to chci ti říct. Tuhle píseň vzít si nenech, jsme jedna duše ve dvou tělech.
1: Ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
2: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Rock music. Napříč českou rockovou scénou. Rock music.
8: Krásný poslech novýho dílu pořadu rockmusic.cz vám přeje po týdnu Kůsovka. Dnes vám tu představím teplickou pop-rockovou partičku Patrován. Dozvíte se, jak parádně to bude foukat na letošním festiáku s názvem Most roku dost. A mým prvním dnešním milým hostem je skladatel a multiinstrumentalista Honza Doležal, zvaný Jende. Honzo, ahoj.
9: Ahoj.
8: No a než si tu řekneme zásadní momenty z tvýho rockovýho bytí a žití, tak si zahrajeme z tvý tvůrčí dílny nejnovější single, který se jmenuje Ohory. Jdeme poslouchat.
9: Nemá to. Yeah!

0: Jak ty ses vlastně dostal k muzice? Máš za sebou nějaký školy, lidušku, konzervatoř?
1: Ale v mládí, nebo jsem, jako by se dá říct, z muzikantské rodiny. Táta zpíval, A nějaký ty soutěže, když byly Talent Zlín, třeba 70.
0: Jo, pamatuju.
1: Takovýhle soutěže, no. Pak potom pokračoval, no a přesto, jako by děda byl harmonikář, takže jsme se tak tomu nějak dostali.
0: Takže nějaký kořínky tam jsou, geny?
1: Jsou tam.
0: Jo. Na kolik hudebních nástrojů hraješ momentálně? Na kolik ses naučil?
1: Kytara, basa, teď 2 roky se věnuju pianu a zkouším různý harmoniky, foukací, no, takový ty věci, jako.
0: Žestě?
1: K čemu se dostanu, tak to zkusím.
0: Bicí?
1: Bicí taky jsem zkoušel, ale teď, jak si s časem, se spíš jako věnuju tý base a kytaře, protože si doma teď nahrávám tyhle ty věci, jako, jo.
0: Jo, jo. Máš něco společného s kytaristou a zpěvákem Milošem Dododoleželem, myslím tím jako geneticky?
1: Nemám.
0: Vůbec nic? Jako.
1: Vůbec nic, ale.
0: Takže náhoda příjemná.
1: Ale rád bych ho potkal, no.
0: No to není takový problém, asi ne?
1: No, šlo by
0: zajet
1: to.
0: Za ním do studia a hodit řeč.
1: On jezdil kdysi do Liberce k Pavlovi Flejberkovi si dělat nějaký věci, co se týče aparatury. Mm-hmm. Takže se tam párkrát ocit, no. Já jsem ho teda nezastihl, ale párkrát se tam ocit. Mm-hmm.
0: Jak vznikají tvoje písně? Natáčíš si všechny nástroje sám, nebo si zveš do studia nějaký svoje třeba kámoše?
1: Ale třeba single Deeply Wrong jsem dělal s více lidma, s klukama z Liberce, se dá říct. Mm-hmm. Rammstein Revival kluci.
0: Ano.
1: V područí třeba Honzy Tábora, když to řeknu takhle, kytaristy Rammstein Revival. Ale teď si jako všechno dělám sám, no, snažím se. Akorát ty bicí je problém, no, prostě. Mm-hmm.
0: A jak to děláš potom, když nemáš bubeníka kámoše, který ti to namlátí do systému natáčecího?
1: Musím to
0: tak
1: naklikat.
0: Samply?
1: Musím to naklikat.
0: Ale dneska už ty samply jsou poměrně dost, že se málo kdy pozná, že to není ta kůže s mikrofonem?
1: Ale je to, no, tak já jsem právě i pak vystupoval sám. Když jsem měl tu kapelu Last Exit, tak jsem vystupoval vlastně na sample, jsem měl bicí v basu a jel jsem kytara zpěv live jenom vyloženě solo. No to jsem měl nějaký motorkářský srazy rok. No ale pak jsem s tím musel skončit, protože to bylo peklo.
0: Proč?
1: To bylo peklo. Tak seš všude sám, jako jezdíš. Že jo, a ono to pak jako přijde, že jo, cesty.
0: To okolo sebe nemáš muzikanty, který by s tebou ujeli live, protože to je koření rockera, že jo.
1: V té době jsem neměl, no. Jakoby ta kapela se rozpadla a já jsem chtěl pokračovat, ale muzikanti prostě nebyli, no. Jako.
0: Vycháš si muziku sám? Ve studiu vlastně?
1: Snažím se to teď, jako učím se to vlastně, no, se dá říct, mix i mastering, no. Ale nejsem jako profík, jako říkám, že pokud budu nahrávat song, teď další, což mám připravený, teď nějaký 4 písničky, tak bych chtěl samozřejmě to přehrát, jakoby v nějakým profi studiu.
0: A jak teda vznik sound, nahrávka, písně o hory? To jsi si míchal sám?
1: To jsem si nemíchal, tenhle ten song se natáčel...

0: experiment?
1: To bylo experiment. Samozřejmě to trvalo, ta písnička. Tahle ta písnička trvala strašně dlouho, jakoby, aby nějak zešla do hmotný věci, protože jsme to natáčeli v covidu vlastně.
0: Aha.
1: Což byl problém docela tenkrát. Hmm. Že jsme měli takový ty opatření a natáčelo se to na Severočeském muzeu Liberci.
0: Tak jo, jdeme poslouchat. Deeply Wrong a Jende.

0: CZ. Máš teď v říjnový Rock Parádě videoklip s názvem Ohory, právě jsme tady o tom mluvili v předchozím vstupu, tak vyzveš teď naše posluchače, aby ti poslali hlas, pokud se jim videoklip bude líbit. Já myslím, že je zdařilej. On, ten valský špičák, má svoji atmosféru.
1: No určitě. Jo, tak patří to k kližování. No já bych všichni chtěl pozvat, poslechněte si to. A komu se to bude líbit, tak mi tenhle sklidně pošlete.
0: Jak jste si užili s kámošema natáčení tady toho videoklipu o hory, protože tam je s tebou celá kapela, tak jsem byl trošku jako teďko zmatený, když jsi říkal, že jsi hrával sám se samplem.
1: Ale tohle...
0: Teď už existuje kapela.
1: Kapela ještě neexistuje, což se teď děje, jestli se k tomu dostaneme ještě, ale tohle to vlastně bubeník, který hraje v tom videoklipu, je z osecký party, kam jezdí moderovat ještě nějaký ty dětský závody.
0: A mají závody s čím?
1: Závody dětí ve skoku na lyžích.
0: Ale to jsem někde o tobě se dočet, že máš za sebou asi 160 zlomenin, protože jsi byl profesionálním skokanem na lyžích, tak je to tak nějak?
1: Ne, je to tak. No, jsem rád, že jako furt chodím po svých.

0: Ale chodíš rovně, tak když jsi přicházel do studia, tak
1: pořád nebylo
0: znamení, jako že bys...
1: pořád se snažím protahovat takový ty věci, které mám z toho mi jako zůstaly. No.
0: Ty jsi taky vášnivým rybářem, tak jakýho jsi chytil největšího kusance?
1: Ale největší byl ten sumec v Děčíně pod zámkem přímo vlastně.
0: Jo.
1: Bez 2 cm 198.
0: Ty bláho. A jak se to dá vytáhnout takovýhle hova do vody?
1: Teď jako přemýšlím nad tím, kolikrát, jak jsem to vytáhl, jako protože vlastně to přišlo večer, nevidíš na tu rybu ještě a tu rybu taháš vlastně pod ně. Takže jako super zážitek, tohle to bych přál každému rybáři určitě přeju takovouhle rybu chytit. No.
0: Jezdíš lovit i do zahraničí ryby?
1: Nejezdím, ještě jsem nebyl, říkám, jako toho času je taky míň, ale chtěl bych vyrazit do Norska a plánujeme jakoby ještě i Itálii, no, ale to se uvidí všechno, říkám, teď jako mám tu muziku zas na prvním místě, takže tyhle ty věci jsou jako teď vedle.
0: No to děláš dobře, že máš muziku na prvním místě,
1: jo.
0: Protože no, já si myslím, že to pojímáš zcela jakoby osobitě. A máš i specifickou barvu hlasu, tak to by mohlo jít jako dopředu.
1: Uvidíme.
0: Plánuješ tvoji muziku tedy hrát i na živo? Teď, když jsme si říkali, že plánuješ dát dohromady kapelu, tak proč jinak, než abyste se exhibovali na pódiích, viď, rokových?
1: Přesně tak. Hele, to je teď vlastně za poslední rok. Mě to stále jako víc žene k tomu, abych hrál live. Prostě chybí mi to, že tu kapelu Last Exit jsem měl dlouho, nějakých 25 let. Vystřídali se tam lidi, pak jsem s tím skončil a 4 roky vlastně jsem dělal nějaký solový projekt, různý akce, prostě s jinýma lidma. Ale chybí mi to live, no, chybí mi to prostě.
0: Ještě poslední věc, na kterou bych se tě rád zeptal. Ty nejseš moc dobře dostupný na netu, ty jsi takový skrytý talent, jako. Tak plánuješ mít aspoň stránku jende.cz nebo facebook.com/jende, protože to je peklo tě najít.
1: No chtěl bych to samozřejmě tohle to taky řešit. Jo.
0: Tak zítra sedni ke kompu a pik a je to tam?
1: Ono teď právě, jak se snaží člověk, jakoby, já jsem se hodně zblížil teď s těma produkčníma věcma, takže tohle to jsem nechal trošku stranou a pro mě je teď důležitější dát dokupy nějaký ty věci a dát to aspoň na desku, no, protože lidi, jako, co mě znají, tak kdy to už bude a tohle to, takže to chci teď.
0: Takže poptávku máš na to, aby si vytvořil třeba album.
1: Ona je poptávka i na Last Exit, jako na kapelu, pořád, jako. Ale tohle to chci nahrát, jakoby to, co jsem dělal solově. A samozřejmě teď dokupy chci dát muzikanty, abych mohl hrát jakoby live. No.
0: Jende, díky za tvoji návštěvu.
1: Já taky.
0: Pustili jsme si tvoji muziku, všechno v pořádku. Myslím, že máš dobře našlápnuto, tak jdi do toho jako bík.
1: Děkuji. Jo,
0: měj se moc hezky, ahoj.
1: Taky, mějte se, ahoj.
0: No a my si teď dáme ještě od Jendeho jednu jeho takovou ostřejší rokárnu. Ta se jmenuje Bang Bang.

0: se Svihany v ruce jde každá party tím správným směrem. Svihany, tradiční nepasterované pivo. e-shop.pivovarsvihany.cz.
1: Mým druhým dnešním milým hostem je rockovej srdcař Radek Kupica, pořadatel festivalu Most roku dost. Radku, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: Kdy a kde se přesně bude konat letošní ročník festiáku Most roku dost?
2: No tak bude to pátek 16. října od 16.30.
1: Takže začínáme dunět od 16.30 nebo je vstup do haly?
2: Pouštět. Vstup do haly.
1: Letos si pozval do Mostecký sportovní haly, jak tady o tom teďko mluvíme, i místní pankáče, který se jmenují Bod zlomu. To jsou kámoši.
2: Znám ty kluky, nicméně děláme to každý ročník, že chceme tam mít mosteckou kapelu vždycky jako první.
1: Dobře, tak pojďme poslouchat muziku. Bod zlomu a jejich pecka Obzor přerušen v Říži.

0: Jaký všechny kapely si pozval na letošní Most roku dost?
1: No tak mluvili jsme o tom od zlomu, ty budou jako první. Pak bude Halloween Tribute, což je jeden z nejlepších revivalů Halloweenu. Obnovený Vitacit, myslím si, že jim to teď pálí jako blázen.
0: No to si piš. No
1: a nejvíc, jako co se mi povedlo, tak jako dostat na festiák školy do Mostu byl Majstrštyk.
0: Hmm. Jak půjdou koncerty po sobě a jak budou přibližně dlouhý? Dají třeba Škvoři jako hlavní kapela delší než hodinovej set, hodinovou show?
1: Máme podepsáno 80 minut.
0: Až takhle jo, tak to je krásný. A jak budou ty koncerty po sobě?
1: Od zlomu, Revival, Halloween, Vitacit a Škvor na závěr. Kolem půlnoci bychom měli končit. No.
0: Festival Most roku dost se konal v předchozích letech vždycky na jaře. Dokonce si byl prvním festiákem v republice a letos vlastně celou festivalovou sezonu zavíráš. Proč ses tak rozhodnul?
1: Je to z technických důvodů hlavně, protože začala výstavba druhý haly, menší, což je pro nás jako i dobře na menší koncerty. A tím pádem jsme přišli o dva únikové východy, takže se nám protáhlo jednání s hasičem a snížení kapacity. Jako, takže je to takový, že ten ročník chceme udržet, aby nám nechyběl, ale máme omezenou kapacitu.
0: Jasně, takže do budoucna plánuješ být tím otvírákem festivalových radovánek tady na území České rokové republiky?
1: Ano, ale až v roce 28.
0: Festiák je v pátek. Nebylo by lepší, kdyby ho přesunul na sobotu? Přeci jenom ve 4 odpoledne ty lidi v pátek ještě pořád jako drandějí v práci, mnozí?
1: Tady v Mostě jsou většinou směnaři,
0: jo.
1: Takže mi je to jedno a navíc jako sobotní den pro halu je takový, že se tam hraje víceméně házena.
0: Aha, tak jasně.
1: Ženský, takže ty to mají dlouhodobě obsazený a ta házená má přednost prostě.
0: No to je jasné, tak je to liga, viď?
1: Oni hrajou ligu, no. A jsou dobrý holky.
0: Jo. Pěkný jako jo, třeba 120, 60, 90.
1: No, asi takhle až ne, ale hlavně jsou několikrát městrině.
0: Jo, tak držíme palce, aby se dařilo
1: dál. Tak je, že by ten míč tam schovala takhle do toho trika.
0: Ale říká si Škvor jako hlavní kapela, tak
1: ano.
0: To je bomba, tak si teď od nich dáme pecku s názvem Pravda bolí. To se povedla. Jdeme na to, Škvor a Most roku dost.

0: Konzultuješ s kapelama jejich playlisty, aby to celé jelo tak trošičku podle tvých představ?
1: S některýma to lze, se škórama nelze.
0: Jo, ty mají
1: ale
0: danej.
1: U škóru je to tak poskládaný, že tam není něco vyčíst. Jako.
0: Takže všechny hity návštěvníci Most roku dost uslyší.
1: Ano, proto je ta 80-minutová
0: aby se to všechno vešlo.
1: Ano. Ne. Měl by to být jejich poslední koncert asi letos. Mm-hmm. Neviděl jsem, že by měli propagirovat a žárný turné s novou deskou. A uvidíme, jestli nás nepřekvapí, že by zahráli něco z nový desky. No.
0: Jo. No, tak oni už mají venku jeden single z nový desky, tak no, necháme se překvapit.
1: No, třeba budeme mít štěstí, no.
0: Mm-hmm. Třeba jo. Na jaký dobroty se můžeme těšit? Bude třeba nějaká gurmanská specialitka, napadá mě třeba flambovaný ropák s briketovou omáčkou a rumovým přelivem?
1: Nic takového neplánujeme.
0: Neplánujete, jo.
1: Bude to stále obsazený, jako máme tam stálýho partnera, co jsou Sviany.
0: No, paráda.
1: To je váš partner, že jo? Takže
0: ano, ano.
1: Jedeme stejnou vlnu.
0: Ano.
1: No a to občerstvení, klasika. Spálený bůst a tvrdý chleba.
0: Jo, tak na to se hodně těšíme. Budeme rekapitulovat, prosím tě, tak kdy a kde, pojď, pro posluchače, kteří se k nám připojili až teď.
1: 16. října od 16.30 sportovní hala Most.
0: Festival Most roku dost, ano.
1: Ano.
0: A kapely, koncerty Most půjdou jak za sebou?
1: Bod zlomu, Revival Halloweenu, Vitacit a Škor.
0: Kde jsi našel ty Halloweeny?
1: Hele, já to objevil na YouTube. Mhm. A pak jsem jednal s Vitacitama o vystoupení a jejich manažer má ty Pumpkins pod sebou, takže jsme se dohodli jako na dobrý ceně za dvou vystoupení, jako nebo za dvě kapely. No.
0: Mhm. Jasně. A tobě se Halloween líbí hodně moc, viď? Jako originál.
1: No,
0: muzika,
1: no.
0: Že jo? Jsi takovej metalovej.
1: Byl jsem na nich v Praze, byl jsem z toho posranej. No.
0: Úplně jo?
1: Ale úplně.
0: A měl jsi náhradní trencle?
1: Neměl, jako neměl, nepočítal jsem s tím, že to bude takovýhle návřes. Jako. No.
0: Aha. Hele,
1: příští
0: tak
1: roců v Plzi, tak se na nich těším.
0: No, tak to je jasný. Budou lochotině, ne?
1: No, no.
0: Tak jo. Řekneš nám ještě, kde najdeme festival Most roku dost na internetu, protože tam je určitě i předprodej vstupenek, aby jsme ještě včas zareagovali a šli tady na ten tvůj báječný festiák.
1: Takže předprodej máme hlavně na Ticketstreamu, nebo na Ticketportál dneska, nebo GoNet dneska, ono se to nějak tam všechno transformovalo do sebe.
0: Ano.
1: A stránky máme na Facebooku. Máme Most roku dost, kde je přímo odkaz na nákup vstupenek a pochopitelně návštěvník, když si najede, nebo zájemce o vstupenku, když si najede na Ticket Portál, tak není problém to tam vyhledat. Jako. Fyzický předprodej lístků je ještě v Rapenintu v Mostě. Tam jsou lístky vyčištěný, kdo chce mít jako pomátku, tak dostane vyčištěný lístek.
0: No, tak to je paráda. Tak ať přijde hodně lidí, Radku.
1: Doufáme, že budeme mít plno.
0: No, tak
1: na tu omezenou kapacitu, no.
0: No.
1: Že ty škoře nám pomůžou tady v tom.
0: Jasně, to si myslím, že se tak stane. Měj se moc hezky a uvidíme se. Ahoj.
1: Jo, vždycky Most, kluci, čau.
0: Jo, vždycky Most, ano. A teď si dáme od Vitacitu jejich vlastně nejnovější single. Vzkříšení, poslouchejte.

0: televize českou rockovou televizní hitparádu s názvem TV Rock Paráda můžete sledovat na pravé rockové televizi Rebel a online na rockparada.cz a nezapomeňte, že každý měsíc hrajeme o mega balík rockových dárků.
1: Bubeník, textář a manažer Petr Hasíček a zpěvák Tomáš Orlt. Oba ze skupiny Patro One jsou mými dnešními posledními milými hosty. Petře a Tome, vítejte v rockmusic.cz.
2: Zdravíme posluchače rockové muziky, ahoj.
3: Hezký den.
1: Jak se vám to tak vůbec stalo, že se vám povedlo v Teplicích založit pop rockovou skupinu Patro One? Teplice jsou spíš hardrockový, narodili se tu Kabát, Motorband, Lahol, Hard Colony a tak?
2: No, tak já jsem jako prošel pár kapelkama a vždycky mě to jako trochu víc stáhlo k popu, i když jsem hrál třeba prčí muziku, ale tam původní myšlenka byla, byli jsme tři, to tam Tomáš ještě nebyl a chtěli jsme být něco jako takový americký country, zkusím jako až takhle a to se
1: úplně... Takže americký country je rock and roll.
2: Americký country je rock and roll.
1: V uvozovkách.
2: Je to tak, ale když jsme si řekli, že to budeme hrát jako pro srandu, tak mi pak napadlo a vzpomněl jsem si právě, že Tomáš jako můj vzdálený rodinný příbuzný ho znám z akcí, kde zpívává takový karaoke srandy a že prostě něco v sobě má, tak jsem ho do té kapely jako přitáhl. A pak jsme ten koncept nastavili úplně jinak, že to vlastně nebude americký country, ale že prostě budeme dělat takovou muziku, jakou jsme vyprodukovali.
1: Kultivovaný pop.
2: Je to tak.
1: Proti tomu nic.
2: A s takovým nádechem reggae, no, zkusme.
1: Tak se teď pojďme přesvědčit o tom, jakou muziku děláte a pustíme si od vás jeden ze singlů, který už jste natočili ve studiu a ta pecka se jmenuje Fly Higher. Jdeme poslouchat Patro One dneska poprvé. Once

0: Posloucháte pořad Rock Music na Hey Radio.
1: Jak je to s vaší diskografií? Debutový album jsem od vás zatím nikde na netu nenašel. Pracujete na něm anebo půjdete cestou postupného vydávání singlů a videoklipů? Jako to dělá mnoho kapel, že se tím pádem dřív připomínají s novou tvorbou. Třeba po čtvrt roku.
2: No tak ono dneska natočit jako řadovou desku je dost nákladný jak na čas, tak na peníze. Takže si myslím, že ta cesta vydávání postupný těch singlů je jednodušší. A jste schopni vlastně co 3 měsíce, co 4 něco vydat.
1: To je, ano, to je přesně to, že jsou různý trendy. Někdo zachovává tu tradici toho, že album má nějaký obal, že si to člověk může dát do archivu, že jsou tam nějaký texty a tak dále, což na Spotify nenajdeš. Je to tak asi.
2: Je to pravda. Samozřejmě my se budeme snažit potom, co vydáme třeba nějaký další a další single, tak to zkompletovat třeba 4 nahrávkama.
1: Do EPčka.
2: Do EPčka, přesně tak.
1: Mm-hmm. Máte natočený nějaký parádní videoklip? A pokud ano, tak kde se na něj můžeme podívat?
2: Tak já bych řekl, že parádní videoklipy, my si to víceméně děláme své pomocí s naším kamarádem z Ústí, s Kubou Němečkem.
1: Na Kolínku?
2: Nechci říct, že to je úplně jako low-costový, ale samozřejmě, kdybyste si objednal nějakou firmu, která vám ten klip udělá na míru, tak je to asi mimo náš dosah. Takže klipy máme na YouTube, tuším, že jsou tam 4 normální klipy a jeden, který se dělal v úvozovkách naživo v Duchcově u Radka, u kytaristy, který má takový domácí studítko. To jsme dělali takovou, jako my říkáme, Vánočka té písnice, protože jsme ji vydali před Vánocema, ale klipy samozřejmě na YouTube jsou a některý bych řekl, že jsou i povedený, no. Třeba
1: takže pod Patrován najdeme na YouTube vaše obrázky.
2: Ano, ano, jsme vlastně založený na všech těch platformách, jako je Apple Music, Spotify, YouTube a mnoho dalších, takže tam můžete nalézt tvorbu a na YouTube ty klipy.
1: Petře, ty zastáváš v kapele Patrován 3 funkce. Hraješ na bicí, textuješ a jsi i manažerem. Tak to je občasná bohnický ústav. Nebo co tě z toho nejmíň a co tě z toho nejvíc baví?
2: No tak asi určitě si myslím, že v té situaci nebo v tom stavu, jak ta kapela jako jede, tak ty bicí to je asi úplně to poslední. A manažerem se nazývám jako v úvozovkách, protože to je taková nevděčná práce, kterou nikdo nechce dělat, nebo se nechce jako psát ty maily a...
1: To mě povídej.
2: A volat a... a řešit tak, no. A textař samozřejmě píšeme ty texty, jako píše Radek, já a i Tomáš vlastně, když ty texty chceme převtělit v tu muziku, tak občas zjistíme, že tam nesedí něco úplně tak, nejde to úplně z té pusy, jak by mělo, takže Tomáš si to pak doupraví.
1: A tebe, Tome, co tě nejvíc baví na kapele Patrován?
3: Tak já jsem v kapele takový, celkově jsem v hudbě takový nováček. Já jsem si jako zpíval tak nějak doma mezi lidma, jsem ještě takový nervózní. Takže mě je to něco novýho jako pro mě, no, baví mě to. I když se musím ještě otrkat trošku.
1: To určitě, no. A to trvá nějaký čas.
3: To trvá nějaký čas.
1: Ale já myslím, že to bude dobrý, protože ty nahrávky vaše hovoří o tom, že by to mělo být dobrý. Jinak byste tu se mnou neseděli. Je to fakt kultivovaný, hezky udělaný poprok. A teď by mě zajímalo, jaký máte vzory i v rámci nějakého světového ranku. Koho byste z postele nevykopali, kdyby s vámi chtěli jít na panáka?
2: Tak hudební vzory, no, to je těžký, protože jich je jako spousta. Spousta těch interpretů se nám líbí. Samozřejmě, ale je to pro nás asi jako nedosažitelný se k tomu přiblížit. Jako třeba mě asi nejvíc odevživa vždycky fascinoval Sting, nebo Police a později Sting, což byla taková muzika, která je nadčasová, která dneska i je schopná oslovit lidi, mladší lidi, než v tu dobu, kdy oni vylítli. Takže já to mám takhle, no, pro mě asi nejvíc jako hudební persona Sting, a celkově jako muzika Police.
1: Hmm. A to mě ty?
3: Mám to podobně. Teď vlastně přemýšlím.
1: Ty Police tam jsou taky. Jako,
3: taky. Hmm.
1: Byla úžasná kapela, no. Škoda, že už nefungují. Tak pokud se bavíme o Police, tak já bych tu teď měl pro vás, ale i pro naše posluchače, jednu takovou věc, kterou jsem našel na netu. Je to pecka, která se jmenuje Demolition Man. A je to nejnovější verze od Stinga. A je skvělá. Je to bomba. Tak si pojďme poslechnout.
2: Dobře, pojďme na to.
1: Jdeme na to.

0: pecka, která tu od vás za chvíli zazní, tak ta se jmenuje Jasn a stálý, což mě přivádí na otázku, co je momentálně v kapele Patrován Jasn a co je stálý?
1: No, co je jasný, co je stálý, no, jsme tak trochu lemplové, nebudu říkat, že nejsme, protože my zpravidla vždycky nejvíc zkoušíme, když je před nějakým koncertem. A samozřejmě teď byly prázdniny, jsou dovolený rodiny, takže jsme byli takový rozuteklí a do toho se nám bohužel stala taková věc, že před koncertem, který tuším, že měl být, to byl Food Festival v Bylině, byl nakonec zrušený kvůli těm velkým vedrům, zakázali koncerty, kot na náměstí, kde to bylo, prostě bylo 40 stupňů, tak se nám dost těžce zranil basista.
0: Aj.
1: Ale
0: aj tak rajta.
1: Vše se v dobrý obrátilo, je zpátky v plný síle, ale ta rekonvalescence mě byla jako delší, ale je v pořádku a tudíž ten náš basista, který s náma hrál předtím, to vzal s tím, že se naučil vlastně celý ten náš set, ten repertoár, který má asi 45 minut, ale koncert byl zrušený. No. Takže co je u nás jasný stálý? Jasný stálý je, že chceme tvořit dál, že chceme být jako semknutý a vyprodukovat samozřejmě nějakou další pecku.
0: Tak jdeme poslouchat. Píseň se jmenuje Jasn a stálý. Skupina Patrován dneska podruhý.

0: Kde vás najdeme na netu? Existuje nějaká adresa, kde bychom se dozvěděli aktuálně, co se okolo vás děje?
1: Tomáš spravuje facebookové stránky a Instagram, ale stránky jako webový jako takový ještě nemáme, byť máme vlastně jako zaplacenou doménu. Chystáme se na to, samozřejmě budou stránky.
0: Ano.
1: Otázka je kdy. Teď si myslím, že zima je takový jako hluší období, kdy na nich můžeme zapracovat, takže doufám, Tome, že...
0: Že vejď, Tome.
1: Že uděláme.
0: Že to dáš. Já vám moc krát děkuju za vaši návštěvu v dnešním dílu rockmusic.cz a držím palce. Hlavně, ať se vám daří podle vašich představ, to je, myslím, pro vás to nejdůležitější. Mějte se moc hezky, pozdravujte ostatní z kapely a zas někdy někde. Ahoj.
2: Taky děkujeme, naslyšenou.
1: My děkujeme za pozvání a poslouchejte rock.
0: Příště tu se mnou bude Vítkovo kvartet.
3: Rádio Hej. Rádio Hej. Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.